0: Nádobí mě nezdrží. Souvod? Somat.
1: Kdo chce, ten si poleží.
2: Souvod? Somat.
0: Party večer rozjedem.
1: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
3: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Albert Bratwurst s apkou za 39,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
5: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
3: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodin.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
11: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
12: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
13: Větší, než si myslíš.
12: Proč prší?
13: Aby se starý cítil příjemně.
12: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
14: Dorazili jste do cíle.
13: Tak jo, jsme tady.
14: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
15: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
16: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
17: Ochutnejte Excellent vepřové trhané za 99,90 anebo burger Angus za 79,90. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
20: Miluji tě, že naši lásku drží.
21: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
22: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden jahody 400 gramů za 34,90 a šunka dušená v páře za 19,90. Bila.
23: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
24: Žádné pomalé nafukování. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o 200 milionů. Na to si můžete vsadit. Losujeme už ve čtvrtek.

Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Partnersbanka.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Maxi výprodej.
5: To je šance.
6: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.

0: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Parádní sleva 15% na vybrané májové produkty právě teď v prodejnách a na e-shopu. Tak na nic nečekejte. A
4: žijeme to s vámi.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Miluji tě, že naši lásku drží.
2: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
3: Maxi výprodej.
4: To je šance.
3: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
5: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
6: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
11: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Volkswagen.

0: Banka.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.

0: Partners Banka.
1: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
3: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
4: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
5: Maxi Výprodej.
6: To je šance.
5: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
7: Borotalko uvádí Borotalko Man.
8: Bojovíme jako zí,
7: extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
9: Parádní sleva 15% na vybrané májové produkty právě teď v prodejnách a na e-shopu. Tak na nic nečekejte.
10: Žijeme to s vámi.

Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.

0: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A
2: skvělý nábytek. Žijeme to s vámi.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
3: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
4: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
3: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Volkswagen.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík.
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku. Právě teď.

0: Teď ve velkoslevě Mercy čokolády, různé druhy za 34,90.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
1: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.

0: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému, obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

0: Ano?
1: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
2: své peníze převést na bezpečný účet.
0: Kdo volá? Brankář?
1: Bankéř.
0: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
2: Cože?
0: Nemáte? Tak tu máte.
3: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
4: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
5: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
6: My si půjčíme bezpečně.
5: Tady podpísek.
7: Ne, ne, tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
16: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
17: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 24,90 a vepřová krkovice plátky za 99,90. Bila.
19: Ale já říkal blond.
20: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
19: Bude.
18: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
21: Vodafone.
22: Chlapi, do pátýho.
23: Počkám tam na vás.
22: To je doprava. Chod.
24: A můžete ji vyzkoušet.
25: Ale my máme vypráno.
22: Vedle, že by.
20: Co tady děláte?
25: Testujem.
20: To mi tady budete schnout až do rána.
25: Máme i sušičku.
26: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
27: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
28: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
29: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
30: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
31: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
32: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
33: Kia. Movement that inspires.
22: Jo! Napínavé finále je u

0: konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
2: A dost. Příchozí
3: platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: Riddle me this. Riddle me that. Who's afraid of speaking?

0: účet byl napaden. Musíte
1: své peníze převést na bezpečný účet.
2: Kdo volá? Brankář?
0: Bankéř.
2: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
1: Cože?
2: Nemáte? Tak tu máte.
3: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
6: My si půjčíme bezpečně.
5: Tady podpísek.
7: Ne, ne. Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 000 korun.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
3: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Ale já říkal blond.
7: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
6: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
9: Vodafon.
10: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
11: Já taky.
12: My taky. Taky.
13: Já taky.
10: Úsměv.
11: iPhone.
14: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
15: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
16: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
16: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.
19: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Ferneč Tok za 98,90 a Meloun Vodní za 29,90. Byla.
20: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost.
2: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pérvol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pérvolu.
2: Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.

0: Vy za to stojíte.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
3: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
4: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Maxi výprodej.
6: To je šance.
7: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
8: Ale já říkal blond.
9: Kdy to je? Trochu blond.
10: Co ta polička?
8: Bude.
11: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
1: Vodafon.
12: Kam ta tržba mizí?
13: Miau, miau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
12: A dost.
13: Příchozí platby.
14: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
15: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
16: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
17: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Ochutnejte mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta. Tento týden za 14,90. Albert.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Garnier přináší nový zážitek pro tvou pleť. Hydratační sorbet krém s vitamínem C pro rozjasnění pleti s nepopsatelně lehkou texturou. Rychle se vstřebává a dodá pleti potřebnou hydrataci. Nový sorbet krém. Textura, kterou chceš zkusit. Od Garnier.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Chlapi, R5.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava. Prd.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Vedle žeby.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To mi tady budete schnout až do rána.
4: Máme sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.

0: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i podbílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
3: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
4: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
8: Okay.
7: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.

0: cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
4: Liboté, nemůže mi to nějak škodit?
3: No rozhodně. Chceš doporučit jiný způsob osušení citliny? No jasně.
5: Pojď, pojď, pojď!
6: Jo, jo?
5: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
6: Vždyť nemám.
7: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
8: Produkty vyrobené v České republice jsou z míst, která známe jako své boty a která máme tak rádi. V Lidlu od středy najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg, Olmu smetanu ke šlehání za 19,90 a Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Ano?
10: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
11: své peníze převést na bezpečný účet.
12: Kdo volá? Brankář?
10: Bankéř.
12: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
11: A vy řekni, co? Cože?
12: Nemáte? Tak tu máte.
13: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
14: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambifor do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambifor do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambifor do koupelny. Letní produkty Ambifor Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
15: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
16: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
17: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
16: Mela cože?
17: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
16: Vy za to stojíte.
18: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
19: Sedlčanský hermelín. Večeře se

0: kterou zabodujete.
1: Všechno nachystáte a najednou se všichni sejdou. Přineste si léto na stůl s porcelánem se středomořským motivem citrónů od KIK. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc. KIK. Víc než si myslíte.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
0: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
9: Já taky.
10: My taky.
11: Já taky.
8: Úsměv.
12: iPhone.
13: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
16: My si půjčíme bezpečně.
15: Tady podpísek.
17: Ne, tady podpísek.
18: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
19: Kam ta tržba mizí?
20: Poplatky. Zavedení účtu, za příchozí platby.
19: A dost.
18: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.

0: Klára má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
1: Produkty vyrobené v České republice jsou z míst, která známe jako své boty a která máme tak rádi. V Lidlu od středy najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg, Olmu smetanu ke šlehání za 19,90 a Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Všechno nachystáte a najednou se všichni sejdou. Přineste si léto na stůl s porcelánem se středomořským motivem citrónů od KIK. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. A mnohem víc. KIK. Víc než si myslíte.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Ano?
7: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
8: své peníze převést na bezpečný účet.
6: Kdo volá? Brankář?
7: Bankéř.
6: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
8: Cože?
6: Nemáte? Tak tu máte.
9: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
10: Důležitý den ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne. Tady podpísek.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
14: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
17: Já taky.
18: My taky. Taky.
19: Já taky.
20: Úsměv.
21: iPhone.
22: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
23: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
24: Ten den změnil úplně všechno.
25: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
26: Všechny stopy vedly na jedno místo.
27: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
28: Záhada, co?
29: Ty už mě nemiluješ?
30: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
31: Já ti nevím.
32: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
31: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
32: Dobrý den. Jste tu dlouho?
31: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: pomoci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní za 7,90 Tesco jogurt bílý a Tesco oplatka s krémovou náplní za 6,50. Tesco, počítejte s námi.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
2: A dost.
3: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: Pojď, pojď, pojď!
6: Jo, jo.
5: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
6: Vždyť nemám.
7: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel, expert na bolest jen za 399 korun, výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton, léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní zleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci,

0: Z nabídky lékáren doktor Max vybírám. Valetol, lék na bolest hlavy, zubů, zad v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod doktor Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Ano?
2: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
3: své peníze převést na bezpečný účet.
1: Kdo volá? Brankář?
2: Bankéř.
1: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: A vy řekni, co chceš?
1: Nemáte? Tak tu máte.
4: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilena. Váš osvědčený lék na kožní mykózy s kartou výhod jen za 149 korun. Kompít. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
7: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
8: Záhada, co?
9: Ty už mě nemiluješ?
10: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Doktor Max.
11: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: Vše pro léto najdete u nás. Využijte akci 1 plus 1 na produkty sluneční kosmetiky Uriage Barrier Sun, Apivita B Sun Safe nebo Skin Expert Solar. Nebo využijte slevu 30% na sluneční řady La Roche-Posay Antelios a Vichy Capital Soleil. A nebo 1 plus 1 na sun produkty značek Aderma, Eucerin, Aven a na vybrané produkty značky Bioderma. Lékárny Dr. Max.
12: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
13: My si půjčíme bezpečně.
12: Tady, podpísek.
14: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Front Pro. Chutné žvíkací tablety proti klíšťatům a blechám, které ochrání vašeho psa na 3 měsíce. Fiprist Combo. Přípravek pro nakapání na kůži proti klíšťatům a blechám pro psy a kočky. Nyní za akční ceny. Doktor Max.
15: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
0: Z nabídky lékáren doktor Max vybíráme. Zvolte viditelné a účinné řešení pro svou pleť a tělo. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Doktor Max.

0: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny. Působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Albert Bratwurst s apkou za 39,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám. Valetol. Lék na bolest hlavy, zubů, zad, v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris. Proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden mléko v Bila klubu za 8,90 a Mko mysli v Bila klubu za 64,90. Bila.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní zleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od Střely v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90 a prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilena. Váš osvědčený lék na kožní mykózy. S kartou výhod jen za 149 korun. Kompít. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.
5: Všechno nachystáte a najednou se všichni sejdou. Přineste si léto na stůl s porcelánem se středomořským motivem citrónů od KIK. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc. KIK. Víc než si myslíte.
6: S panenkami Rainbow High Bee Dazzling nech svou kreativitu zářit. Stačí jedno kliknutí a můžeš přidat třpitivé kamínky. Není to jen pro panenky, můžeš ozdobit i svoje vlasy, oblečení, cokoliv. A najednou každý detail zazáří. A když tvoříte spolu,

0: je ještě větší. Rainbow High Bee Dazzling. Zářit můžeš po svém.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
6: Já taky.
7: My taky.
8: Já taky.
5: Úsměv.
9: iPhone.
10: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
11: E-shop Dr. Max nabízí Pampers Premium Care. Plenkové kalhotky v měsíčním balení za 849 korun za kus při koupi dvou balení. Nejlepší prací kapsle od Arielu. Nyní Megapack za skvělou cenu 599 korun. E-shop Dermax.cz. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z aloe vera. Dr. Max.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

neplachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid.

I should have done that. I won't do that again. Let me try.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
5: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
11: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
12: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbani, číslo 1 v Itálii.

0: Commerzbanka. Miluji tě, že naši lásku drží. Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes od dobré vody.
5: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
6: nejde elektřina,
5: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
7: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Volkswagen. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
10: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
2: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a

0: účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.

0: Mezi ploty více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
1: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Kaufland.
6: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
10: Žijeme to s vámi.
11: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
12: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
13: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
14: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Bundesbanka.
1: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Důležitý den ale vám všech dopadá s rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
3: Testujem. To je doprava.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
4: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Termix Extra z mlékárny.

0: Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
2: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.

0: pozvánka.
1: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
4: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
8: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.

escaped.

0: proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou.

0: pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Všechno nachystáte a najednou se všichni sejdou. Přineste si léto na stůl s porcelánem se středomořským motivem citrónů od KIK. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. A mnohem víc. KIK. Víc než si myslíte.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
4: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
7: Perfetto? Perfetto.
6: DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe.

0: třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
6: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
7: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
8: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
7: Mela cože?
8: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
9: So slowly, time goes by, so slowly.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: brzy ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem, jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku uše, její duše, co tě tak pálí. Jsem

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
8: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
9: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné na

0: Nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
7: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
8: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
9: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
10: Okay.
9: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
11: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Actimel 12 kusů za 89,90 a to Fife v Billa klubu za 34,90. Billa.
2: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
4: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
5: Všechno nachystáte a najednou se všichni sejdou. Přineste si léto na stůl s porcelánem se středomořským motivem citrónů od KIK. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc. KIK. Víc než si myslíte.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
7: Extra sleva 10% na celý nákup. Například zahradní set po 50% slevě za 10 000 korun. Nyní s extra slevou za 9 000 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí.

0: blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tada!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Parádní sleva 15% na vybrané májové produkty právě teď v prodejnách a na e-shopu. Tak na nic nečekejte.
6: A skonábitek.
7: Žijeme to s vámi.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
9: Totár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Získejte levněji chytré hodinky Amazfit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
15: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
2: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
3: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. Hue Intensified.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
9: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
17: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
18: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
19: Libote, není ten mail moc agresivní?
18: Dobrá otázka. Je. Chceš verzi, která bude důrazná, ale... No jasně.
20: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
21: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
22: Volkswagen. Každá spokojená rodina má svůj šuplík.
21: Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
0: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
1: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
22: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
25: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

0: Alibi Partners banka.
1: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit.

0: Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

všechno vsadit. Vždyť jsem hráč, chci tvou radost.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.

pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí

0: kolem vás. Vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: Maxi výprodej.
5: To je šance.
6: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
7: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
8: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
9: Kate, pojistku prosím.
8: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: E-shop Dr. Max nabízí Pampers Premium Care. Plenkové kalhotky v měsíčním balení za 849 korun za kus při koupi dvou balení. Nejlepší prací kapsle od Arielu. Nyní Megapack za skvělou cenu 599 korun. E-shop Dermax.cz.
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Miluji tě, že naši lásku drží.
9: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
10: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.
11: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 000.

0: Partners Banka. Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
3: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
4: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgyten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgyt, váš expert proti bolesti.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
8: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
9: Kate, pojistku prosím.
8: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 79,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Fernet Stock Standard za 119,90. Albert. Rád by svojí holku na večer.

0: Commerzbanka.
1: Nádobí mě nezdrží. Souvod? Somat.
2: Kdo chce, ten si poleží.
3: Souvod? Somat.
1: Party večer rozjedem.
2: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
4: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Mňau, mňau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
10: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne. Tady podpísek.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
14: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
11: Tady se vám blíží splátečka.
15: Ale nestraš.
10: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
16: Ano?
17: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
16: své peníze převést na bezpečný účet.
18: Kdo volá? Brankář?
17: Bankéř.
18: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
16: A mi řekněte, cože?
18: Nemáte? Tak tu máte.
10: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.

0: více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
5: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka, Banka českého hokeje.
8: Nevyrábíme auta.
9: Cože?
8: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
10: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
11: Žádné pomalé nafukování. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o 200 milionů. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.
12: A navíc fakci? Borůvky balené 250 gramů za 49,90. Penny.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Pizza Ristorante u nás s apkou za 49,90, Mioneto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Tati, mám chuť něčím.

0: Překvapit maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
4: Žijeme to s vámi.
5: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
9: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.

0: banka.
1: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
7: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
8: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.
9: Totál pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datart.

0: Lidový elektrospecialista.
1: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 000.

0: Mám chuť něčím překvapit maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
5: Totál pořádá Maxi výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi výprodej.
8: Získejte levněji chytré hodinky Amazfit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Pecka, tady dobrý, krása, hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier, dokonalost v detailech.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Termix Extra.

0: z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Banka. Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Volkswagen. Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
10: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
12: Už mě vhazují. Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
13: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
14: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
15: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
17: Co?
16: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Avokádo u nás apkou za 14,90, Coca-Cola nebo Fanta s apkou za 29,90 a jihlavanka standard kilo za 209 korun. Albert.
2: Nádobí mě nezdrží. Souvod Somat.
3: Kdo chce, ten si poleží.
4: Souvod Somat.
2: Party večer rozjedem.
3: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
5: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.

0: Sberbanka.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
1: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
7: Kam ta tržba mizí?
8: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
7: A dost.
8: Příchozí platby.
1: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Ano?
5: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
6: své peníze převést na bezpečný účet.
4: Kdo volá? Brankář?
5: Bankéř.
4: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
6: A vy řekni, co chceš?
4: Nemáte? Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
8: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambifor do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambifor do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambifor do koupelny. Letní produkty Ambifor Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
9: Když fandit.

0: tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka, Banka českého hokeje.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
2: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
3: Žádné pomalé nafukování. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o 200 milionů. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.
4: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Nevyrábíme auta.
7: Cože?
6: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 79,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Fernet Stock Standard za 119,90. Albert.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády. Různé druhy za 34,90.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
7: Okay.
6: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
7: Perfetto?
6: Perfetto. De'Longhi. Není to jen perfektní.

0: Je to perfetto.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci,

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: brzy ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Pizza Ristorante u nás, apkou za 49,90, Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.

0: Banka.
1: Nádobí mě nezdrží. Souvod? Somat.
2: Kdo chce, ten si poleží.
3: Souvod? Somat.
1: Party večer rozjedem.
2: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
4: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne. Tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové. Ne, vyprané v Pervolu.
13: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
14: Ano?
15: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
16: své peníze převést na bezpečný účet.
14: Kdo volá? Brankář?
15: Bankéř.
14: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
16: A vy řekněte, že?
14: Nemáte? Tak tu máte.
11: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
17: L'Oréal Paris uvádí.
18: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
17: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
18: Když září moje vlasy, zářím i já.
17: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
18: Vy za to stojíte.
19: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
20: Kam ta tržba mizí?
21: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
20: A dost.
21: Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
22: Nevyrábíme auta.
23: Cože?
22: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
24: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
1: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
2: Žádné pomalé nafukování. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o 200 milionů. Na to si můžete vsadit. Losujeme už dnes.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka, banka českého hokeje.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Avokádo u nás s apkou za 14,90, Coca-Cola nebo Fanta s apkou za 29,90 a jehlavanka standard kilo za 209 korun. Albert.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
6: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
7: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
8: Okay.
7: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
12: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
13: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásním.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
6: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Pojď, pojď, pojď!
3: Jo, jo.
2: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
3: Vždyť nemám.
4: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
6: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
8: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleci to všechno pamatuje.
3: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
2: Mela cože?
3: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
3: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
4: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
5: Perfetto? Perfetto.
4: DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
6: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
7: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

pod oknem kolem šedejch domů. Evropu odděluje viadukt. Skupinky excelentních Rómů zpívají svůj roztoužený kontrapunkt.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Pizza Ristorante u nás apkou za 49,90, Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
4: Bref má něco úplně nového.

0: dokoná.
1: Nový Brev Color Auto Active.
2: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Ochutnejte mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta. Tento týden za 14,90. Albert.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Albert Bratwurst s apkou za 39,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
5: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.

0: Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Ochutnejte Excellent vepřové trhané za 99,90 a nebo burger Angus za 79,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
2: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
5: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Nevyrábíme auta.
9: Cože?
8: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
10: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
11: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Tento týden Actimel 12 kusů za 89,90 a to Fife v Bila klubu za 34,90. Bila.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Avokádo u nás s apkou za 14,90, Coca-Cola nebo Fanta s apkou za 29,90 a jehlavanka standard kilo za 209 korun. Albert.

Sandy?

0: each other again.
1: Nah, that'll never happen.

0: Banka.
1: Nádobí mě nezdrží.
2: So what? Somat.
3: Kdo chce, ten si poleží.
4: So what? Somat.
1: Party večer rozjedem.
3: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
5: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Mňau, mňau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
10: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne, tady podpísek.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ano?
3: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
4: své peníze převést na bezpečný účet.
2: Kdo volá? Brankář?
3: Bankéř.
2: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Cože?
2: Nemáte? Tak tu máte.
5: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
6: Dobrej por.
7: Auaj, co to bylo?
6: Ale pozemšťané zas hrají fotbal.

0: bál a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
0: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden jahody 400 gramů za 34,90 a šunka dušená v páře za 19,90. Bila.
10: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
11: Tady se vám blíží splátečka.
12: Ale nestraš.
10: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
13: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
13: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
13: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla,
14: ale jen když ho piješ.
2: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
15: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
16: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
15: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné muffiny i další sladké pečivo.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
13: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
14: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak nechte se klidně unést. Šance. Zábava má zelenou.

0: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit,

0: Jakoby vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
8: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: Well, I love the tears I've dropped to be part of the way.

0: pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
0: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun. Číslo 1 ve sluneční péči.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tada!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Produkty vyrobené v České republice jsou z míst, která známe jako své boty a která máme tak rádi. V Lidlu od středy najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg, Olmu smetanu ke šlehání za 19,90 a Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
9: Žijeme to s vámi.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravác.
14: Vyrazte do města i do přírody s elektrokolem Gogen, nyní se skvělou slevou. Tatart.
15: Davide, to jsou ale plíce. Škoda, že to stejné nelze říci o tvých dásních. Potřebuješ Parodontax. Pomáhá obnovit dásně již po prvním týdnu. Parodontax, expert v péči o dásně.
16: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon, doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
17: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
2: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja. Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
3: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
4: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil,

0: které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
4: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
3: Mela cože?
4: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
2: Pojď, pojď, pojď!
3: Jo, jo.
2: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
4: Vždyť nemám.
5: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
6: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
7: OK.
6: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
10: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
11: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
12: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.

rostly kolem mé nohy, každej si utrhne, tahle je moje. Byly to kopřivy, co rostly skoro všude,

0: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
1: Produkty vyrobené v České republice jsou z míst, která známe jako své boty a která máme tak rádi. V Lidlu od středy najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg, Olmu smetanu ke šlehání za 19,90 a Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Miluji tě, že naši lásku drží.
5: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
7: Ano?
8: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
9: své peníze převést na bezpečný účet.
7: Kdo volá? Brankář?
8: Bankéř.
7: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
9: Cože?
7: Nemáte? Tak tu máte.
10: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. Cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Kam ta tržba mizí?
16: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
15: A dost.
16: Příchozí platby.
10: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
17: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
3: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
2: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
15: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka. iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
17: Já taky.
0: My taky.
1: Já taky.
7: Plus
20: úsměv.
21: iPhone!
22: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.